0: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi i toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
2: Simo! Nosa!